0: Můj spánek třeští po střechách jak hysterická žena a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění ondlívá jak žena při lásce. Ach, usíná, však pádí dál ve zlaté ohlávce. Do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostěňa magů.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.